0: Melodický rok, to je Skyrock.
1: Give a damn for me.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
4: Už zase.
2: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
5: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
5: To je Vláďa Polívka.
6: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
5: Polívka, ne!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
7: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
8: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
9: Skyrock. Melodický rock, to je Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 21. červen na Skyroku. Dnes se radujeme z odchodu ruských vojsk z našeho území. Tak toto komentoval jeden z hlavních strůjců, hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáb.
2: Je to něco, čemu bychom si před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Velký odchod se koná také v hudebních vodách 21. června 1975. Legendární kytarista Richie Blackmore opouští Deep Purple, aby s další pozdější pěveckou legendou Ronnie Jamesem Diem založili skupinu Rainbow. Hudbou pokračujeme přáním všeho nej k narozeninám bubeníkovi Aerosmith Joey Kramerovi. Přichází mezi nás 21. června 1950. Nakonec vzpomínka na mezinárodní návštěvu u nás v regionu. 21. června 1995 navštěvuje tehdejší papež Jan Pavel II. Olomouc. Určitě si vybavíte hlídači nabité ulice a mši svatou na neředínském letišti. I zítra brouzdáme dějinami, buďte s námi.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: I jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Městy Snáměž na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
2: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.

Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
4: Už zase.
2: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
5: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
5: To je Vláďa Polívka.
6: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
5: Polívka, ne!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
7: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
8: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisní dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7 hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cykloviletům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
1: Sport.
2: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve 3. červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
3: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá ji stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přehánky jenom o jediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu. Býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Radci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zalezte do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co mi ryby? Nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
7: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si, že máte stejné rodiče, ale na mistrovství světa ve fotbale kopete každý za jiný stát. No, to je skutečný gól pro rodinné sešlosti. Třeba bratři Williamsovi. Niko válí za Španělsko, ale Iñaki obléká dres Gany. Podobně to mají i bratři Sutarovi, kdy Harry kapitánuje Austrálii, zatímco John reprezentuje Skotsko. A co teprve nevlastní bráchové Broby a Lukasen? Brian Broby dává góly za Nizozemsko, Derek Lukasen zase brání za Ganu. Jsou tu ale i tací, jako bratři Bakuňové, kteří si splnili dětský sen a za Curaçao si zahráli spolu v jednom dresu. Zkrátka krev není voda, ale na trávníku jde občas rodina stranou. Ať už fandíte komukoliv, v jednom týmu jsme tady u nás na našich rádiových vlnách. Už za chvíli se těšíme na další hudební pecky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V Olomouci se právě otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Nová moderní budova ve Wittgensteinově ulici poslouží k odbornému výzkumu a bezpečnému uchování cenných sbírek z celé republiky. Celkově se do ní vejde úctyhodných 17 000

0: tisíc beden plných historických artefaktů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Ceny bytů v Česku rostou tak rychle, že lidem na vysněné bydlení původní úspory nestačí a musí si půjčovat mnohem více. Průměrná hypotéka už kvůli tomu vyšplhala na 4,5 milionu korun, přičemž úrokové sazby i měsíční splátky stále stoupají. Během příštích dvou let navíc čeká více než polovinu stávajících hypoték nutné refinancování.
1: Sport.
0: Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd otevřeně přiznal, že výkony českého týmu na probíhajícím mistrovství světa zatím zaostávají za jeho očekáváním. Bývalý vynikající záložník se ale zároveň postavil za trenéra Koubka a veřejně se ho zastal. Informuje o tom Sport.cz.
2: Víme, jak bude. Horké počasí nám dneska pokračuje. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, někdy dokonce i poušky. Během něž by nám mohlo i pořádně zafoukat. Teplo slibuje i začátek nadcházejícího týdne. Předpověď hlásí převážně polojasnou oblohu a 28 až 30 stupňů. I v pondělí by nám mohlo sprchnout. Pro všechny alergiky, kteří se dnes chystají do přírody, máme zrovna sezónu pilu travin a obilovin. Odborníci doporučují preventivní nasazení léků proti alergii.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Porouchaný autobus v připojovacím pruhu komplikuje cestu na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Kroměříž-Západ. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Hulín, na D55 na trase Otrokovice-Hulín před exitem Hulín a na průtahu v Třeběticích. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Zábřežsku na 103,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska červeně svítí datum 21. června. Je tu oficiálně první letní den. Zároveň si také připomínáme den květů. Ty dnes můžeme donést všem Alojzům, Lojzům a Lojzíkům. Mají totiž svátek. Narozeniny dnes slaví anglický princ William, bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a 61. rok života dnes dovrší herec Václav Kopta, kterého můžeme znát třeba z filmu Sněženky a Machři, ve kterém si zahrál roli Radka Převrátila. Neděle 21. června patří taky Mezinárodnímu dni triček a Dni trpaslíků. Pěkný víkendový den bez převrácených triček na ruby vám přejeme za celý náš rádiový tým. Kalendárium.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, a zdravím posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahál. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: To by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme srdečně všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajstone proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajstone. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
7: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana, papaj, papaj.
7: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
8: Bella.
7: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana.
7: Více na olympiaolomouc.cz.
9: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
10: Ráno na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Obyvatelé Olomouckého kraje prožili pořádně horkou sobotu, během které padly na 8 z 11 stanic teplotní rekordy pro 20. června. Teploty se na několika místech přehouply přes 33 stupňů, přičemž vůbec nejvíc se zapotili lidé v Prostějově, kde meteorologové naměřili 33,8 stupně Celsia.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po jednom dni volna do tréninku a naplno se chystají na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Z tábora národního týmu ale bohužel nepřicházejí jen dobré zprávy. Asistent trenéra totiž potvrdil, že pro Juráska světový šampionát s největší pravděpodobností předčasně končí. Český obránce si poranil stehenní sval na tréninku.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešní třicítky a převážně polojasná obloha budou pokračovat i v pondělí. Nejvyšší teploty na začátku nadcházejícího týdne by měly vystoupat ke 28 až 30 stupňům. Jen lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Pokud dnes plánujeme procházku v přírodě, nezapomeneme se nastříkat repelentem. Aktivita klíšťat by měla být vysoká až mimořádná. Odborníci radí nesedat a nelehat si do porostů, vyhnout se křovinám na okraji lesa a vodních toků a po výletu se raději prohlédnout.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 21. červen na Skyroku. Dnes se radujeme z odchodu ruských vojsk z našeho území. Tak toto komentoval jeden z hlavních strůjců, hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáb.
2: Je to něco, čemu bychom asi před dvěma lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Velký odchod se koná také v hudebních vodách 21. června 1975. Legendární kytarista Richie Blackmore opouští Deep Purple, aby s další pozdější pěveckou legendou Ronnie Jamesem Diem založili skupinu Rainbow. Hudbou pokračujeme přáním všeho nej k narozeninám bubeníkovi Aerosmith Joey Kramerovi. Přichází mezi nás 21. června 1950. Nakonec vzpomínka na mezinárodní návštěvu u nás v regionu. 21. června 1995 navštěvuje tehdejší papež Jan Pavel II. Olomouc. Určitě si vybavíte hlídači nabité ulice a mši svatou na neředínském letišti. I zítra brouzdáme dějinami, buďte s námi.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastně e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Flor Center Holice
6: vás zve do kavárny a motýlária.
7: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
6: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
7: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
5: Ve Flor Centru Holice.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Dneska si to namíříme do Kojetina. Biocentrum na kraji města Belek, kde se mokřade a podmáčiny loka. V místě, kde se říká Pod Oboro, je včel na 10 hektarech soustava desítek průtočných a neprůtočných tuní, vodních příkopů a manipulačních ploch. Pomíneme samotný zpřístupnění této lokalité, je to místo, kde se spojilo příjemný s ožitečným. Biocentrum zadržuje voda v krajině, poskytuje životní prostor chráněným živočichům a rostlinkám, může sloužit i jako poldr přepovodních. Částí biocentra vedena očná stezka. 2,5 kilásko rozhodně není pochod Praha Prčece. Dá si toť aj kočárkovat, je to na pohoda. Co se cestou po naočné stezce biocentrem Kojetín dozvíte, prozrazovat nebudem. Zajeďte si tam sami!

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči na výpadovce z Přerova na Olomouc si konečně mohou oddychnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy. Sport. Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
2: Víme, jak bude. Po teplém víkendu se můžeme těšit i na teplý začátek nadcházení.

0: sedmičce.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Bouračka tří aut komplikuje dopravu v Olomouci v ulici Velkomoravská. Probíhá tady vyšetřování nehody, projíždíme s opatrností. Došetřuje se taky nehoda v Hranicích v ulici Bělotínská, i tudy raději dáme nohu z plynu. Máme přehled i o policejních hlídkách. Jsou na D1 na exitu Kroměříž Západ a exitu Hulín Západ. Stojí taky na Uhersko-Hradišťsku na trase Babice Kudlovice. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
4: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě kanadský zpěvák a skladatel, který hraje převážně melodický poprock, to je Bryan Adams. Svou první desku vydal v roce 1980, svého největšího úspěchu dosáhl se songem Everything I do it for you. Ano, tahle balada byla použita v roce 1991 ve filmu Robin Hood, král zbojníků a je to vlastně jeden z největších hitů všech dob. Celkem 4 měsíce byla tahle písnička v britské singlové hitparádě, což je doposud nepřekonaný rekord.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: Za svou kariéru vydal Bryan Adams 10 singlů, z nich 4 vyšplhali až na vrchol britského anebo amerického žebříčku. Bryan Adams taky získal spoustu ocenění, mimo jiné i Grammy, má otisk v hollywoodském chodníku slávy anebo kanadský řád.
0: Abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Dneska tady v naší rokové abecedě A jako Adams, anebo B jako Bryan. Vyberte si. Každopádně je tady pecka Can't Stop This Thing We Started na Skyroku právě teď.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
9: Skyrock.

Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Táhne vás to za kulturou, ale nevíte, kam vyrazit? Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled několika akcí, kam vyrazit. V Olomouci si můžeme vychutnat další z letních koncertů ve Smetanových sadech. Dnes si užijeme vystoupení hanáckého mužského sboru Rovina s malou muzikou. Od 17 hodin v olomouckých Smetanových sadech. Pražské kytarové kvarteto si poslechneme v Bílé vodě. Dnes od 17:30 večer. Tomáš Kočko a taky Flereti nám dneska zahrají v Náměšti na Hané v amfiteátru. Přerov dneska rozezní Evropský den hudby. Zahraje nám Aneska, Kontrakt nebo třeba Kovomistři. Program je až do 5 hodin v Přerově u hostince Michalov. Výhledově si pak do diáře napíšeme, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Letní open air odpoledne proběhne 27. června na Paloučku u olomouckého S-klubu. Tak co, kam vás to táhne nejvíce?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
8: Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Před současnými tropickými vedry lidé neprchají jen k vodě, ale záchranu stále častěji hledají i v klimatizovaných nákupních centrech. Příjemných látek si tam užívají během nakupování nebo při posezení v kavárně. Zvýšenou návštěvnost právě kvůli horkému počasí teďka hlásí například galerie Šantovka v Olomouci. Živnostníci, zbystřete, od července se vám snižují minimální zálohy na důchodové pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení vám právě v těchto dnech posílá do datových schránek všechny potřebné detaily. Dozvíte se tam, co přesně to pro vás v praxi znamená a jak můžete případný přeplatek získat snadno zpět. Trestní řád v Česku čekají další úpravy, přestože předchozí velká novela platí teprve od začátku letošního roku. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje například rozšíření finančních trestů, odtajnění národnosti pachatelů a méně zbytečných soudů pro drobné zločiny. Změny by tak měly brzy výrazně ulevit justici a dotknou se obviněných i jejich advokátů.
0: Sport.
2: Fotbalisty Olomouce povede i v nadcházející sezóně trenér Pavel Hapal. Kruce ale dostane hned tři nové asistenty, mezi kterými jsou i trenéři z Portugalska a Polska. Změny se navíc dotknou také dalších pozic v realizačním týmu.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešní první letní den přináší taky typické letní počasí. Teploty nám dnes mohou vystoupat až ke 31 stupňům, lokálně mohou přijít také bouřky. Na území celé Hané je až do dnešních 23 hodin vydaná meteorologická výstraha před silnými bouřkami. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až 25 mm a kroupami. Zítra už očekáváme převážně malou oblačnost, místy nám taky ještě může sprchnout nebo přijít bouřka. Teploty se plahají ke 30 stupňům.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou

0: novou podprsenku? Attractive. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hradě a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Skyrock. Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 21. červen na Skyroku. Dnes se radujeme z odchodu ruských vojsk z našeho území. Tak toto komentoval jeden z hlavních strůjců, hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáb.
2: Je to něco, čemu bychom asi před dvěma lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Velký odchod se koná také v hudebních vodách 21. června 1975. Legendární kytarista Richie Blackmore opouští Deep Purple, aby s další pozdější pěveckou legendou Ronnie Jamesem Diem založili skupinu Rainbow. Hudbou pokračujeme přáním všeho nej k narozeninám bubeníkovi Aerosmith Joey Kramerovi. Přichází mezi nás 21. června 1950. Nakonec vzpomínka na mezinárodní návštěvu u nás v regionu. 21. června 1995 navštěvuje tehdejší papež Jan Pavel II. Olomouc. Určitě si vybavíte hlídači nabité ulice a mši svatou na neředínském letišti. I zítra brouzdáme dějinami, buďte s námi.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si, že máte stejné rodiče, ale na mistrovství světa ve fotbale kopete každý za jiný stát. No, to je skutečný gól pro rodinné sešlosti. Třeba bratři Williamsovi. Niko válí za Španělsko, ale Iñaki obléká dres Gany. Podobně to mají i bratři Sutarovi, kdy Harry kapitánuje Austrálii, zatímco John reprezentuje Skotsko. A co teprve nevlastní bráchové Broby a Lukasen? Brian Broby dává góly za Nizozemsko, Derek Lukasen zase brání za Ganu. Jsou tu ale i tací, jako bratři Bakuňové, kteří si splnili dětský sen a za Curaçao si zahráli spolu v jednom dresu. Zkrátka krev není voda, ale na trávníku jde občas rodina stranou. Ať už fandíte komukoliv, v jednom týmu jsme tady u nás na našich rádiových vlnách. Už za chvíli se těšíme na další hudební pecky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
7: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
9: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
10: Banana, papaj, papaj.
9: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
10: Bella.
9: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
10: Banana.
9: Více na olympiaolomouc.cz.
11: Skyrock.
12: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko.
8: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Hana Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás

0: U sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V Olomouci se právě otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Nová moderní budova ve Wittgensteinově ulici poslouží k odbornému výzkumu a bezpečnému uchování cenných sbírek z celé republiky. Celkově se do ní vejde úctyhodných 17 000 beden plných historických artefaktů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Ceny bytů v Česku rostou tak rychle, že lidem na vysněné bydlení původní úspory nestačí a musí si půjčovat mnohem více. Průměrná hypotéka už kvůli tomu vyšplhala na 4,5 milionu korun, přičemž úrokové sazby i měsíční splátky stále stoupají. Během příštích dvou let navíc čeká více než polovinu stávajících hypoték nutné refinancování.
0: Sport.
1: Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd otevřeně přiznal, že výkony českého týmu na probíhajícím mistrovství světa zatím zaostávají za jeho očekáváním. Bývalý vynikající záložník se ale zároveň postavil za trenéra Koubka a veřejně se ho zastal. Informuje o tom Sport.cz.
2: Víme, jak bude. Horké počasí nám dneska pokračuje. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky, někdy dokonce i bouřky. Během nich by nám mohlo i pořádně zafoukat. Teplo slibuje i začátek nadcházejícího týdne. Předpověď hlásí převážně polojasnou oblohu a 28 až 30 stupňů. I v pondělí by nám mohlo sprchnout. Pro všechny alergiky, kteří se dnes chystají do přírody, máme zrovna sezónu pilu travin a obilovin. Odborníci doporučují preventivní nasazení léků proti alergii.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci od pátku projedeme ulicemi Kapucínská a Purkrabská. Cesty měly být původně uzavřené až do pondělí 29. června, opravy se ale stihly dříve. S uzavřeným pravým jízdním pruhem počítáme na D35 na trase Lipník-Olomouc na 281. až 276. kilometru. Cestu nám dnes večer mohou zkomplikovat taky práce na D1 na trase Kroměříž-Vyškov na 235. kilometru. Pomalu tudy pojede vozidlo údržby. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Florcenter Holice vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Florcentru Holice.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Jahody! Jahody!
4: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
9: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
10: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
9: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska červeně svítí datum 21. června. Je tu oficiálně první letní den. Zároveň si také připomínáme den květů. Ty dnes můžeme donést všem Aloisům, Loisům a Loisíkům. Mají totiž svátek. Narozeniny dnes slaví anglický princ William, bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a 61. rok života dnes dovrší herec Václav Kopta, kterého můžeme znát třeba z filmu Sněženky a Machři, ve kterém si zahrál roli Radka Převrátila. Neděle 21. června patří taky Mezinárodnímu dni triček a Dni trpaslíků. Pěkný víkendový den bez převrácených triček na ruby vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a jednu jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Obyvatelé Olomouckého kraje prožili pořádně horkou sobotu, během které padly na 8 z 11 stanic teplotní rekordy pro 20. června. Teploty se na několika místech přehouply přes 33 stupňů, přičemž vůbec nejvíc se zapotili lidé v Prostějově, kde meteorologové naměřili 33,8 stupně Celsia. Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po jednom dni volna do tréninku a naplno se chystají na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Z tábora národního týmu ale bohužel nepřicházejí jen dobré zprávy. Asistent trenéra totiž potvrdil, že pro Juráska světový šampionát s největší pravděpodobností předčasně končí. Český obránce si poranil stehenní sval na tréninku.
2: Víme, jak bude. Dnešní třicítky a převážně polojasná obloha budou pokračovat i v pondělí. Nejvyšší teploty na začátku nadcházejícího týdne by měly vystoupat ke 28 až 30 stupňům. Jen lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Pokud dnes plánujeme procházku v přírodě, nezapomeneme se nastříkat repelentem. Aktivita klíšťat by měla být vysoká až mimořádná. Odborníci radí nesedat a nelehat si do porostů, vyhnout se křovinám na okraji lesa a vodních toků a po výletu se raději prohlédnout.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, xenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte.

0: 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana, papaj, papaj.
2: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
3: Bella.
2: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana.
2: Více na olympiaolomouc.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckyáč.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
3: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. You got the rock.

0: Johana Skyrock.
1: Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky.
4: Už zase.
2: Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle partie dead režiséra Adama Kůse.
5: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
5: To je Vláďa Polívka.
6: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
7: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
8: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
9: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré

0: Dýchnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy. Sport. Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
1: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Po teplém víkendu se můžeme těšit i na teplý začátek nadcházejícího týdne. Pondělí i úterý slibují nejvyšší denní maxima mezi 28 až 30 stupni. Převládat by nám měla polojasná obloha. Vítr by nám měl foukat jenom slabý. Pokud máte po ruce opalovák, raději se namažte. Sluníčko by první i druhý den týdne mělo mít opravdu sílu. UV index se kolem poledne může vyšplhat až k 7.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. S úplnou uzavírkou stále počítáme v Olomouci v ulici Švermova, a to mezi křižovatkami ulic Třídy Spojenců a Dánská. Omezení budou trvat až do 20. srpna. Při plánování cesty po Prostějově nezapomeneme na to, že ulice Jungmanova je nyní přechodně jednosměrná ve směru od ulice Plumlovská k ulici Česká. Zdržet nás pak může také uzavřený jízdní pruh v Ivanovicích na Hané v ulici Husova. Šťastnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc. Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
8: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
9: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na rádiu Hana vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Tady je krátký přehled toho nejdůležitějšího, o čem se píše. Aplikace integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dostala novou funkci. Můžeme teď kam vidět, kde se tramvaj nebo autobus nachází. Píše o tom report.cz. Město Šumperk dokázalo zareagovat na aktuální předpověď počasí a otevře dřív venkovní Bratrušovské koupaliště. Tuhle zprávu přináší Šumperský rej. Už jen do konce června mohou obyvatelé Přerova podávat návrhy do participativního rozpočtu Chci v Přerově, který umožňuje ovlivnit podobu veřejného prostoru ve městě. O tom informuje město Přerov na svém webu. S rádiem Hana jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Před současnými tropickými

0: Trestní řád v Česku čekají další úpravy, přestože předchozí velká novela platí teprve od začátku letošního roku. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje například rozšíření finančních trestů, odtajnění národnosti pachatelů a méně zbytečných soudů pro drobné zločiny. Změny by tak měly brzy výrazně ulevit justici a dotknou se obviněných i jejich advokátů. Sport. Fotbalisty Olomouce povede i v nadcházející sezóně trenér Pavel Hapal. K ruce ale dostane hned tři nové asistenty, mezi kterými jsou i trenéři z Portugalska a Polska. Změny se navíc dotknou také dalších pozic v realizačním týmu.
1: Víme, jak bude. Dnešní první letní den přináší taky typické letní počasí. Teploty nám dnes mohou vystoupat až ke 31 stupňům, lokálně mohou přijít také bouřky. Na území celé Hané je až do dnešních 23 hodin vydaná meteorologická výstraha před silnými bouřkami. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až 25 mm a kroupami. Zítra už očekáváme převážně malou oblačnost, místy nám taky ještě může sprchnout nebo přijít bouřka. Teploty se vyšplhají ke 30 stupňům.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
3: Posloucháte Skyrock s

dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě Bruce Springsteen. Tak schválně, co o něm víme? Že je to velmi oblíbený americký folkový a rokový zpěvák a také kytarista, anebo že má třeba přezdívku The Boss, tedy šéf.
0: Rádio Hana Skyrock a roková abeceda.
1: Bruce Springsteen vyrůstal v New Jersey a první song, co se naučil hrát na kytaru, byl cover od Beatles. Konkrétně se jednalo o písničku Twist and Shout.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: My si dneska na Skyroku dáme Born in the USA. Říká se, že je to oslavná píseň na Spojené státy, ale není. Jde vlastně o velmi ironický song, který Ameriku kritizuje. Mezi známé lidi, kteří nepochopili úplně text, patří například bývalý prezident Ronald Reagan, který chtěl písničku dokonce využít pro svou kampaň. Takže je tady nadšený fotograf, ale hlavně muzikant Bruce Springsteen a v rokové abecedě na Skyroku právě teď jeho Born in the USA.

0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Florcenter Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Florcentru Holice.
0: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co? Mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Táhne vás to za kulturou, ale nevíte kam vyrazit? Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled několika akcí, kam vyrazit. V Olomouci si můžeme vychutnat další z letních koncertů ve Smetanových sadech. Dnes si užijeme vystoupení hanáckého mužského sboru Rovina s malou muzikou. Od 17 hodin v olomouckých Smetanových sadech. Pražské kytarové kvarteto si poslechneme v Bílé vodě. Dnes od 17:30 večer. Tomáš Kočko a taky Flereti nám dneska zahrají v Náměšti na Hané v amfiteátru. Přerov dneska rozezní Evropský den hudby. Zahraje nám Aneska, Kontrakt nebo třeba Kovomistři. Program je až do 5 hodin v Přerově u hostince Michalov. Výhledově si pak do diáře napíšeme, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Letní open air odpoledne proběhne 27. června na Paloučku u olomouckého S-klubu. Tak co, kam vás to táhne nejvíce?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Víkend na Skyrocku.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
2: V Olomouci se právě otevřel jeden z největších archeologických depozitářů v Česku. Nová moderní budova ve Wittgensteinově ulici poslouží k odbornému výzkumu a bezpečnému uchování cenných sbírek z celé republiky. Celkově se do ní vejde úctyhodných 17 000 beden plných historických artefaktů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Ceny bytů v Česku rostou tak rychle, že lidem na vysněné bydlení původní úspory nestačí a musí si půjčovat mnohem více. Průměrná hypotéka už kvůli tomu vyšplhala na 4,5 milionu korun, přičemž úrokové sazby i měsíční splátky stále stoupají. Během příštích dvou let navíc čeká více než polovinu stávajících hypoték nutné refinancování.
0: Sport.
2: Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd otevřeně přiznal, že výkony českého týmu na probíhajícím mistrovství světa zatím zaostávají za jeho očekáváním. Bývalý vynikající záložník se ale zároveň postavil za trenéra Koubka a veřejně se ho zastal.

0: akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci od pátku projedeme ulicemi Kapucínská a Purkrabská. Cesty měly být původně uzavřené až do pondělí 29. června, opravy se ale stihly dříve. S uzavřeným pravým jízdním pruhem počítáme na D35 na trase Lipník-Olomouc na 281. až 276. kilometru. Cestu nám dnes večer mohou zkomplikovat taky práce na D1 na trase Kroměříž-Vyškov na 235. kilometru. Pomalu tudy pojede vozidlo údržby. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Posloucháte Skyrock s

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana.
6: Více na olympiaolomouc.cz.
8: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si, že máte stejné rodiče, ale na mistrovství světa ve fotbale kopete každý za jiný stát. No, to je skutečný gól pro rodinné sešlosti. Třeba bratři Williamsovi. Niko válí za Španělsko, ale Iñaki obléká dres Gany. Podobně to mají i bratři Sutarovi, kdy Harry kapitánuje Austrálii, zatímco John reprezentuje Skotsko. A co teprve nevlastní bráchové Broby a Lukasen. Brian Broby dává góly za Nizozemsko, Derek Lukasen zase brání za Ganu. Jsou tu ale i tací jako bratři Bakuňové, kteří si splnili dětský sen a za Curaçao si zahráli spolu v jednom dresu. Zkrátka krev není voda, ale na trávníku jde občas rodina stranou. Ať už fandíte komukoliv, v jednom týmu jsme tady u nás na našich rádiových vlnách. Už za chvíli se těšíme na další hudební pecky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
6: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Obyvatelé Olomouckého kraje prožili pořádně horkou sobotu, během které padly na 8 z 11 stanic teplotní rekordy pro 20. června. Teploty se na několika místech přehouply přes 33 stupňů, přičemž vůbec nejvíc se zapotili lidé v Prostějově, kde meteorologové naměřili 33,8 stupně Celsia. Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa vrátili po jednom dni volna do tréninku a naplno se chystají na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku. Z tábora národního týmu ale bohužel nepřicházejí jen dobré zprávy. Asistent trenéra totiž potvrdil, že pro Juráska světový šampionát s největší pravděpodobností předčasně končí. Český obránce si poranil stehenní sval na tréninku.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnešní třicítky a převážně polojasná oblast.

0: Náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: tonika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
6: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
7: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska červeně svítí datum 21. června. Je tu oficiálně první letní den. Zároveň si také připomínáme den květů. Ty dnes můžeme donést všem Aloisům, Loisům a Loisíkům. Mají totiž svátek. Narozeniny dnes slaví anglický princ William, bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a 61. rok života dnes dobrší herec Václav Kopta, kterého můžeme znát třeba z filmu Sněženky a Machři, ve kterém si zahrál roli Radka Převrátila. Neděle 21. června patří taky Mezinárodnímu dní triček a dni trpaslíků. Pěkný víkendový den bez převrácených triček na ruby vám přejeme za celý náš rádiový tým.

0: rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči na výpadovce z Přerova na Olomouc si konečně mohou oddychnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
0: Sport.
1: Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
2: Víme, jak bude. Po teplém víkendu se můžeme těšit i na teplý začátek nadcházejícího týdne. Pondělí i úterý slibují nejvyšší denní maxima mezi 28 až 30 stupni. Převládat by nám měla polojasná obloha. Vítr by nám měl foukat jenom slabý. Pokud máte po ruce opalovák, raději se namažte. Sluníčko by první i druhý den týdne mělo mít opravdu sílu. UV index se kolem poledne může vyšplhat až k sedmičce.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. S úplnou uzavírkou stále počítáme v Olomouci v ulici Švermova, a to mezi křižovatkami ulic Třídy spojenců a Dánská. Omezení budou trvat až do 20. srpna. Při plánování cesty po Prostějově nezapomeneme na to, že ulice Jungmanova je nyní přechodně jednosměrná ve směru od ulice Plumlovská k ulici Česká. Zdržet nás pak může také uzavřený jízdní pruh v Ivanovicích na Hané v ulici Husova. Šťastnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 21. červen na Skyroku. Dnes se radujeme z odchodu ruských vojsk z našeho území. Tak toto komentoval jeden z hlavních strůjců, hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáb.
2: Je to něco, čemu bychom asi před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Velký odchod se koná také v hudebních vodách 21. června 1975. Legendární kytarista Richie Blackmore opouští Deep Purple, aby s další pozdější pěveckou legendou Ronnie Jamesem Diem založili skupinu Rainbow. Hudbou pokračujeme přáním všeho nej k narozeninám bubeníkovi Aerosmith Joey Kramerovi. Přichází mezi nás 21. června 1950. Nakonec vzpomínka na mezinárodní návštěvu u nás v regionu. 21. června 1995 navštěvuje tehdejší papež Jan Pavel II. Olomouc. Určitě si vybavíte hlídači nabité ulice a mši svatou na neředinském letišti. I zítra brouzdáme dějinami, buďte s námi.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana.
6: Více na olympiaolomouc.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... Je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Bernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči na výpadovce z Přerova na Olomouc si konečně mohou oddychnout. Silničáři tam dokončili stavbu protihlukových stěn u předmostí a položili z brusu nový asfalt. Celý úsek je tak znovu průjezdný zcela bez omezení. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 28. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
0: Sport.
1: Českým triatlonistům se na mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt už tři v plavecké části a dokončil až na 46. místě. Mezi ženami byla nejlepší 40. Dana Přikrylová, které stejně jako dalším našim reprezentantkám nevyšel závěrečný běh.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Před současnými tropickými vedry lidé neprchají jen k vodě, ale záchranu stále častěji hledají i v klimatizovaných nákupních centrech. Příjemných látek si tam užívají během nakupování nebo při posezení v kavárně. Zvýšenou návštěvnost právě kvůli horkému počasí teď hlásí například galerie Šantovka v Olomouci. Živnostníci, zbystřete, od července se vám snižují minimální zálohy na důchodové pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení vám právě v těchto dnech posílá do datových schránek všechny potřebné detaily. Dozvíte se tam, co přesně to pro vás v praxi znamená a jak můžete případný přeplatek získat snadno zpět. Trestní řád v Česku čekají další úpravy, přestože předchozí velká novela platí teprve od začátku letošního roku. Ministerstvo

0: začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hra a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Skyrock.
5: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
6: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
7: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
6: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
7: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
6: Tak nás laďte dál.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na rádiu Hana vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Tady je krátký přehled toho nejdůležitějšího, o čem se píše. Aplikace integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dostala novou funkci. Můžeme teďka vidět, kde se tramvaj nebo autobus nachází. Píše o tom report.cz. Město Šumperk dokázalo zareagovat na aktuální předpověď počasí a otevře dřív venkovní Bratrušovské koupaliště. Tuhle zprávu přináší Šumperský rej. Už jen do konce června mohou obyvatelé Přerova podávat návrhy do participativního rozpočtu Chci v Přerově, který umožňuje ovlivnit podobu veřejného prostoru ve městě. O tom informuje město Přerov na svém webu. S rádiem Hana jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Skyrock.
4: Skyrock.

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: that's ever happened to me. You're the best thing, baby, that's ever happened to me. You're the best thing, baby, that's ever happened to me.
1: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 21. červen na Skyroku. Dnes se radujeme z odchodu ruských vojsk z našeho území. Tak toto komentoval jeden z hlavních strůjců, hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáb.
3: Je to něco, čemu bychom asi před dvěma lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
2: Velký odchod se koná také v hudebních vodách 21. června 1975. Legendární kytarista Richie Blackmore opouští Deep Purple, aby s další pozdější pěveckou legendou Ronnie Jamesem Diem založili skupinu Rainbow. Hudbou pokračujeme přáním všeho nej k narozeninám bubeníkovi Aerosmith Joey Kramerovi. Přichází mezi nás 21. června 1950. Nakonec vzpomínka na mezinárodní návštěvu u nás v regionu. 21. června 1995 navštěvuje tehdejší papež Jan Pavel II. Olomouc. Určitě si vybavíte hlídači nabité ulice a mši svatou na neředínském letišti. I zítra brouzdáme dějinami, buďte s námi.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Melodický rok? To je Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisní dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock.
0: Skyrock.
8: Skyrock.
0: Skyrock.

0: How you like mine too?
1: Baví nás, baví vás.
2: I v pondělí
3: Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1934 se začíná historie jednoho z nejpopulárnějších a nejroztomilejších vozů dějin automobilismu.
2: 22. června 1934 dostala Stuttgartská konstrukční kancelář Ferdinanda Porsche objednávku od Říšského sdružení automobilového průmyslu na vývoj lidového vozu. Světlo světa spatřil malý vůz, pro nějž se později vžilo označení Brouk.
1: Po plechovém miláčkovi na kolech si připomeneme jednoho hudebního. 22. června 1846 si Adolf Sax patentuje saxofon. Nástroj dominuje především v popu a jazzu, tak teď vzpomínku na pořádný nářez. 22. června 1999 vychází druhé album amerických nu metalových Limp Bizkit Significant Other. Deska dobývá vrchol zámořského prodejního žebříčku Billboard 200 a za první týden si ho z obchodu odnáší více k 640 tisíc posluchačů. Poslední perličkou z dějin potěším filmové labužníky. 22. června 1949 přichází na svět herečka Meryl Streepová. Z jejich filmových ocenění si připomeneme 8 zlatých globů, 2 ceny Emmy a především 3 Oscary. Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.